0: čas pohodlně na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivodit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
11: Co to bude, mladá dámo?
12: Grancuccino.
13: Já si dám misku grankaše.
14: A já jako vždy?
11: Horké granku.
15: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
16: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
17: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
21: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
22: Tati, co to je?
23: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
24: Remember how the stars stole the night away.
25: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
26: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
27: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za

0: 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostiny.com.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa a Kučka a ta...
5: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
4: Klepeta.
6: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Grancochino.
3: Já si dám misku.
4: Grancaše?
5: A já jako vždy?
1: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík. S popravou zdarma?
12: S dopravou.
13: Žižka to koupil!
14: Ještě ne.
15: Chceš tam něco přivedit, bratře?
16: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
17: A stahání nákupu je kanec.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
20: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90 a svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
23: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
24: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.

0: kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
1: Léto s Penny, hezky česky.

0: Jednotka je na místě.
1: Flexa a Kučka a ta... ta...
2: Ksoviňák, Čertí lejno, Arabela, Pajtěr...
1: Klepeta.
3: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
4: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí. Remember how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

Du hast mich. Du hast mich.

0: time goes by so slowly. Time goes by so slowly.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
6: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
7: Omoda.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.

0: Opravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
0: A stahání nákupu je kanec.
6: Co to bude, mladá dáma?
7: Gran cappuccino.
8: Já si dám misku gran kaše.
9: A já jako vždy.
6: Horké granko.
10: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
11: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
12: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Remember how the stars stole the night away.
14: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
16: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
17: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
18: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce mandlo do šíku. Tulám se mezi regály. Jo, dám si chleba, díky.
19: Penny.
20: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
21: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Křoviňák, čertílejno, Arabela, pajtěr.
3: Klepeta.
5: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka od Kosti 130 gramů u nás za 29,90, Granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
7: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90. Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90. A kupon se slevou 30% na pultové sýry. Kaufland.
1: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
8: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
9: Víc lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
10: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je

0: teda.
1: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chcete šetřit jen na ceně?
3: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
1: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert. Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Nyní Tramín Červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 149,90. Albert.
3: Jdeš do školy?
2: Tak neporazitelně.
1: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Nice Boy Beats 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
2: Tento víkend levnější nehledejte.
1: Albert neporazitelný víkend. Vepřová panenská svíčková, kilo u nás za 129,90 a pistácie solené s apkou za 119,90. Jen v sobotu a neděli. Albert. Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Miniberner se slaninou a sýrem za 69,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů a 2/4 u nás, kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
1: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Grancuccino.
4: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
2: Horké granku.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Tati, co to je?
7: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní vody za váš nákup, aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do doma.

0: Vzácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Léto s Penny, hezky česky. To je hodně nábytku.
5: Slevy.
4: Třeba ty.
5: Na ložnice.
4: A všechno s přehlednými filtry.
5: Skladem.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Tak zásuvky jedou.
13: Díky moc. Co jsme dlužní?
12: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
14: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
2: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
3: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun. Sleva 60%. A sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
2: Co to bude, mladá dámo?
3: Grancuccino.
4: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
2: Horké granku.
1: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Žižka to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.

0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
2: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
4: Klepeta.
6: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
11: To je mazec.
10: Datart.
12: Remember how the stars stole the night away.
13: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
15: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.

0: svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran cappuccino.
4: Já si dám misku
5: gran kaše.
6: A já jako vždy.
2: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
0: Oh, soutěž s Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík. S popravou zdarma?
14: S dopravou.
15: Žižka to koupil!
16: Ještě ne.
17: Chceš tam něco přivedit, bratře?
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
19: A stahání nákupu je kanec.

0: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
1: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
4: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
5: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i více najednou.
6: To je mazec.
5: Datart.
7: Unihobby.
8: Jednotka je na místě.
9: Flexa, Akučka a ta...
10: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
9: Klepeta.
11: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
12: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
13: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
0: Soutěž s Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík. S popravou zdarma?
2: S dopravou.
3: Žižka to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivedit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Najdi svoji motivaci, svou radost a následuj ji. Find your move.
10: Již od čtvrtka softshellová bunda za 229,90. Softshellový kabát za 299,90. A trekkingový batoh za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90. A svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Co to bude, mladá dáma?
13: Gran Cochino.
14: Já si dám misku Gran Caché. A já jako vždy?
12: Horké Granko.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
15: Remember how the stars stole the night away.
16: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
17: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
18: To je mazec.
17: Datart.
19: Uni hobby.
20: Jednotka je na místě.
21: Flexa a kučka a ta...
22: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
21: Klepeta.
23: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
0: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
24: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bezpoplatné.

0: tašku na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Tati, co to je?

0: vás, pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland kartu Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
3: To je mazec.
2: Datart.
4: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
5: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
6: No jo, přišla na snídani.
5: No Jiřinko.
7: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
6: Dobrý nápad.
7: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
6: Až 70%.
7: No, a to je pěkný. To je pěkný?
8: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
9: S Globusem hvězdou třídy. Vybavte své děti bačkůrkami za 189,90. Nebo školními sešity od 1 koruny 90. Globus. Tady se svět točí díky vám.
10: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
11: Remember how the stars stole the night away.
12: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Důležitý den ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
5: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.

Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: Tati, co to je?
3: Oh, to je Kaufland Karte.

0: nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland kartu Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
4: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Remember how the stars stole the night away.
6: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
0: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, wow. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: Péče má mnoho podob. Využijte akci 2 plus 1 zdarma na všechny čisticí prostředky. Nebo pro členy Rossmann klubu 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Rossmann. A život je krásnější.
13: Důležitý den, ale vám všechno padá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
14: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
15: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
16: To je mazec.
15: Datart.
17: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko polotučné, litr za 6,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře, kilo za 59,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
18: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran cappuccino.
3: Já si dám misku gran kaše.
4: A já jako vždy.
1: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík. S popravou zdarma?
7: S dopravou.
8: Žižka to koupil!
9: Ještě ne.
10: Chceš tam něco přivodit, bratře?
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: A stahání nákupu je kanec.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty. A Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
5: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
6: Ale. Slyšel? Rekvizitárně na Baronově.
7: Chalupáři hezky česky. Penny.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Mě končí škola, volá za Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky,
9: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
11: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
12: Remember how the stars stole the night away.
13: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: JISK nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3 000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Rajčata soudková keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
7: Nádhera!
8: Díky, kámo.
7: To nebylo tobě, Ralfe. Tomuhle já říkám umění. Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
9: Skvělé nářadí.
7: Zvládnete to.
10: Arnolde, přestaň!
11: I love you.
12: Protože chutná celé rodině.
13: Protože jo nakopne každý den.
14: Protože s jo je život růžový.
12: Jo, umění dělat život ovocnější.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt

0: Smart Extra za 99,90. Kaufland.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90, Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90 a Crazy Wolf energetický nápoj za 5,90. Kaufland.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
3: Tento víkend levnější nehledejte.
4: Albert, neporazitelný víkend. Vepřová panenská svíčková, kilo u nás za 129,90 a pistácie solené s apkou za 119,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně.
7: Tento týden meloun vodní za 14,90 a šunka výběrová za 14,90.
6: Bila.
8: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Bila klubu za 19,90.
6: Bila.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Šunka od kosti 130 gramů u nás za 29,90, granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
3: Soutěž s Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skoutr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
5: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
6: Učím se od mistrů.
5: Vždycky je co zlepšit.
7: Já se vrátím.
5: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland. Kauflandu již od středy Superkauf z Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90. Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90. A kupon se slevou 30% na pultové sýry. Kaufland.
8: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
9: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
10: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
11: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
12: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Chcete šetřit jen na ceně?
14: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
15: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
16: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
17: Nyní tramín červený

0: Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 149,90. Albert.
1: Jdeš do školy?
2: Tak neporazitelně.
0: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Nice Boy Beats 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
2: Tento víkend levnější nehledejte.
0: Albert neporazitelný víkend. Vepřová panenská svíčková, kilo u nás za 129,90 a pistácie solené s apkou za 119,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Rajčata soudková keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.

0: Kodiak a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
1: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
2: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty. A Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jiřinko? Jiřinko?
2: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
1: No jo, přišla na snídani.
2: No Jiřinko.
1: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
3: Až 70%.
1: No, a to je pěkný.
3: To je pěkný?
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days. Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám,

0: A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
1: Nejde elektřina.
0: Zaplatíme vám novou. Innogy.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: létě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Medvěď musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí,
4: pak hrnky, flešky, kufříky,
2: vyměním za kuponky.
5: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátelé novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
11: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
12: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
13: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
14: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Do you remember? Dancing in September. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme

0: klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
1: Nejde elektřina.
0: Zaplatíme vám novou. Innogy.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
5: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek...
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.

Thank you.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
6: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
8: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
9: To je mazec.
8: Datár, opravdový elektrospecialista.
10: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
11: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí.
13: Do you remember? Oh, dancing in September.
4: Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
14: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
3: No jasně, že jo.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
0: Už přes 20 let.
2: Tak zásuvky jedou.
3: Díky moc. Co jsme dlužní?
2: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
4: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
8: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: banka.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: I have an ambition other than a desire to be a chronic invalid, it would be to meet everybody in the world before I die.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Sberbanka.
1: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC. Tatár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelímku.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout.

0: Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost. Remember
1: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
2: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný.
5: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
8: Scháníš stavební zakázky? Podnikáš? Jsi řemeslník? Řešíš, kde získat nové zákazníky? Na poptávej.cz najdeš každý den stovky nových zakázek z celého Česka. Vyber si tu svou a staň se spokojeným řemeslníkem i ty. Poptávej.cz. Nové zakázky každý den.

Oh, that's great stand right there.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí,
5: pak hrnky, flešky, kufříky
3: vyměním za kuponky.
6: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
7: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
8: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
11: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
2: Nejde elektřina.
1: Zaplatíme vám novou. Innogy.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blýsknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.

0: kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
1: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: S popravou zdarma?
1: S dopravou.
3: Žižka to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivodit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
9: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
10: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
11: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty. A Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Tati, co to je?
14: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Atraktivní odměny. A nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
15: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
2: To je mazec.
1: Datart.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
4: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
5: Pak hrnky, flašky, kufříky
3: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
7: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
8: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na grilu.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny.

0: Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
1: nejde elektřina,
0: zaplatíme vám novou. Innogy.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: Uni hobby.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
6: Klepeta.
2: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
8: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
8: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Oblíbené postavičky na každý den. Dětské oblečení se SpongeBobem. K tomu barevný svět Hello Kitty a Spider-Man už od 149 korun. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete máslo za 17,90 a svijanský más za 10,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
13: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
14: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
15: Pak hrnky, flašky, kufříky
13: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
16: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
17: Remember how the stars stole the night away.
18: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
19: Tati, co to je?
20: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
21: Pokud je váš život náročný, buďte nároční i na své prádlo. Přidejte Sanitol dezinfekci na prádlo. Na rozdíl od Aviváže, která zápach pouze zakrývá, Sanitol odstraňuje bakterie, které ho způsobují. Proto voní tak svěže. Sanitol. Zbohem bakteriím, zbohem zápachu.
22: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriel.

0: Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Léto s Penny, hezky česky.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice najednou.
4: To je mazec.
3: Datart.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.

0: děti. Co to je? Oh,
1: to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
4: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
5: Pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky.
6: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
7: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: JISK nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
5: Remember how the stars stole the night away.
6: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
8: nejde elektřina.

0: Čina.
1: Zaplatíme vám novou. Inoji.
2: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
3: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
8: Péče má mnoho podob. Využijte akci 2 plus 1 zdarma na všechny čisticí prostředky. Nebo pro členy Rossmann klubu 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Rossmann. A život je krásnější.
9: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Nejšťastnější na světě, když mám v ruce madlo do šíku, tulám se mezi regály, jo, dám si chleba, díky.
2: Penny.
3: Co to bude, mladá dáma?
4: Grancuccino.
5: Já si dám misku grankaše.
6: A já jako vždy?
3: Horké granku.
7: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
8: Prázdniny končí škola, volá zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Medvěď musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky
8: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
10: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
11: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
12: nejde elektřina,
11: zaplatíme vám novou. Innogy.
13: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun, sleva 60% a sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.

0: když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
4: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Remember how the stars stole the night away.
6: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
7: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
8: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
9: Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Letě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
4: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
5: Pak hrnky, flašky, kufříky
3: vyměním za kuponky.
6: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
7: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje.

0: a proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátele novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
10: Nejde elektřina.
9: Zaplatíme vám novou. Innogy.
11: Remember how the stars stole the night away.
12: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
13: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: zrýdlu, výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity.
1: Do košíku dej i ty.
2: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
3: Pak hrnky, flešky, kufříky
0: vyměním za kuponky.
1: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
4: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Remember how the stars stole the night away.
8: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
9: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
11: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
12: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
13: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
14: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid.

0: klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
1: nejde elektřina.
0: Zaplatíme vám novou. Innogy.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obezkuplnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
4: Nádhera!
5: Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe. Tomuhle já říkám umění. Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
6: Skvělé nářadí.
4: Zvládnete to.
7: Arnolde, přestaň!
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90. Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90. A Crazy Wolf energetický nápoj za 5,90. Kaufland.
2: I love you.
3: Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
3: Jo, umění dělat život ovocnější.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Vepřová panenka za 129,90 a Jägermeister plus Red Bull kombo cena za 319,90.
6: Byla.
8: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
9: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tatranky Opavia, jeden bod navíc. Penny.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Byla klubu za 19,90.
6: Byla.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
12: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
13: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
14: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
15: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
14: Na grilu.
16: S Globusem hvězdou třídy. Vybavte své děti bačkůrkami za 189,90 nebo školními sešity od 1,90 Globus. Tady se svět točí díky vám.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Léto s Penny. Hezky česky.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
2: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
3: Pak hrnky, flašky, kufříky
1: vyměním za kuponky.
4: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
5: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
6: Remember how the stars stole the night away.
7: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
8: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například kancelářská židle za pouhých 3000 korun, sleva 40% a sleva až 40% na kancelářské a herní stoly. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
11: Nejde elektřina.
10: Zaplatíme vám novou. Innogy.
12: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
13: Svou vášeň.

0: může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
4: Medvěď musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
5: Pak hrnky, flešky, kufříky,
3: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Remember how the stars stole the night away.
6: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
9: Nejde elektřina.
8: Zaplatíme vám novou. Innogy.
10: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.

Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.

0: Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skoutr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko polotučné, litr za 6,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře, kilo za 59,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád. Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
4: Školní

0: Výbava, o které tvoje dítě sní. Stavebnice Lego Harry Potter a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
0: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem. Red Bull vám dává křídla. Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 49,90 šery rajčata a Tesco jahody za 69,90. Tesco, počítejte s námi.
2: V datártu objednám.
3: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
4: Přijďte zas!
2: To byl Richard!
5: Vsaďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datart.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
7: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
8: Život pro vaši pračku, váš Calgon.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
0: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.

0: S Globusem, hvězdou třídy. Vybavte své děti bačkůrkami za 189,90 nebo školními sešity od 1,90 Kč. Globus, tady se svět točí díky vám.
1: Dobrý por.
2: Auajs, co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Ještě v červnu byla růžovou princeznou a teď se tak změnila. Moje velká holka.
5: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
6: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
7: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
8: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku

0: naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Čivo. Tento týden akce 2+1 na spodní prádlo a pyžama v obchodech i na čibo.cz.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
3: To je mazec.
2: Dotár, opravdový elektrospecialista.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Díky Blue Light Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Tati, co to je?
2: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
3: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
4: Objevte v tetě slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
5: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
6: Pozor, už jde.
7: Rychle, mami.
8: Hotovo, pojďte.
0: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
9: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
10: Datart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
11: To je mazec.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Ah.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Hele. Slyšel? Rekvizitárně na Baronově.
4: Chalupáři hezky česky. Penny.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
2: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky,
1: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
3: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Jisk nabízí vše pro perfektní domácí pracovnu. Například herní židle za pouhých 1800 korun. Sleva 60%. A sleva až 25% na knihovny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
8: Už 30 let je Globus součástí našich životů. To hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
9: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut

0: pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
2: Nejde elektřina.
1: Zaplatíme vám novou. Innogy.
3: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
4: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
5: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Remember how the stars stole the night away.
8: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádný hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
6: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
7: V Datártu objednám.
8: A na půl hoďky vzdarma vyzvednu.
9: Přijďte zas!
7: To byl Richard!
10: Vsaďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datárt.
11: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika. Move fast, move slow.
12: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Komerce banka.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panna Cotta nyní v novém designu. Jogobela.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
2: Tati, co to je?
3: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Camembert v Bila klubu za 19,90 a olivový olej v Bila klubu za 109,90.
7: Bila.
9: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku, Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
10: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
11: Volkswagen.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech,

0: Výdech Erwig.
1: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
2: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Juniorské boty Vans Vero a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Red Bull vám dává křídla.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
4: To je mazec.
3: Dotart, opravdový elektrospecialista.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.

i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.

0: Commerzbanka.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Remember how the stars stole the night away.
4: Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík. S popravou zdarma?
6: S dopravou.
7: Žižka to koupil!
8: Ještě ne.
9: Chceš tam něco přivodit, bratře?
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: A stahání nákupu je kanec.
12: To je hodně nábytku.
13: Sedačky.
12: Třeba ty.
13: Žluté.
12: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
13: Rohové.
12: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
14: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
15: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
16: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
17: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
18: Omoda.
19: Ahoj, mami.
20: Dobrý den.
19: Dobrý den.
20: Gianna Mia.
21: Gianna Mia.
22: Jednoduše skvělá.
21: Gianna Mia.
23: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
24: Zase jo.
25: A pořád se to vrací.
24: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
23: Helicit Neo s dvojím účinkem.
24: Jedna tobolka Helicit Neo
23: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
24: Nový Helicit Neo.
23: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
26: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
27: No jo, přišla na snídani.
26: Jiřinko? Hele.

0: Ten ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
1: Dobrý nápad.
0: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
0: No, a to je pěkný.
2: To je pěkný?
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i více najednou.
6: To je mazec.
5: Datart.
7: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Scháníš stavební zakázky? Podnikáš? Jsi řemeslník? Řešíš, kde získat nové zákazníky? Na poptávej.cz najdeš každý den stovky nových zakázek z celého Česka. Vyber si tu svou a staň se spokojeným řemeslníkem i ty. Poptávej.cz. Nové zakázky každý den.
9: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
10: A jinde?
9: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
11: Já jsem také živý.
12: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.

0: banka.
1: Ten pocit, když zjistíte, že vaše oblíbené produkty nakoupíte vždy levně a vítězem se opět stává produkt s dlouhodobě nízkou cenou. Plaťte méně a zažijte pocit vítězství.
2: Tesco, počítejte s námi.

0: hodně nábytku.
1: Slevy!
0: Třeba ty.
1: Na ložnice.
2: Wow.
0: A všechno s přehlednými filtry.
1: Skladem!
0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69.

0: nové zákazníky. Na poptávej.cz najdeš každý den stovky nových zakázek z celého Česka. Vyber si tu svou a staň se spokojeným řemeslníkem i ty. Poptávej.cz. Nové zakázky každý den.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík. S popravou zdarma?
2: S dopravou.
3: Žižka to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivedit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Jednoduše skvělá.
1: Jenna Mia.
2: Remember how the stars stole the night away.
0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Tak zásuvky jedou.
10: Díky moc. Co jsme dlužní?
9: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
11: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Unihobby.
13: Flexa a kučka a ta...
14: Křoviňák, čertílejno, Arabela, pajtr...
13: Klepeta.
5: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
15: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice na jednou.
16: To je mazec.
15: Datart.
17: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
18: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
19: Zase jo.
20: A pořád se to vrací.
19: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
18: Helicit Neo s dvojím účinkem.
21: Jedna tobolka Helicit Neo.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka od Kosti 130 gramů u nás za 29,90, Granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90, Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90 a kupon se slevou 30% na pultové sýry. Kaufland.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Chcete šetřit jen na ceně?
4: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
5: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
6: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na

0: grilu.
1: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý. Nyní Tramín Červený Sommelier Collection z Moravského vinařství jen za 149,90. Albert.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
3: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
4: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
5: Jdeš do školy?
6: Tak neporazitelně.
1: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Nice Boy Beats 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
7: Tati, co to je?
8: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Pro vás, pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
9: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow, to je síla.
10: Učím se od mistrů.
9: Vždycky je co zlepšit.
11: Já se vrátím.
9: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

right. Come on.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Rajčata Soudková Keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland Plátky s apkou za 26,90 a Hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Nádhera!
4: Díky, kámo.
3: To nebylo tobě, Ralfe. Tomuhle já říkám umění. Whisky a Lulu se to líbí. Skvělá práce.
5: Skvělé nářadí.
3: Zvládnete to.
6: Arnolde, přestaň!
7: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90, Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90 a Crazy Wolf energetický nápoj za 5,90. Kaufland.
9: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus

0: lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
1: Chcete šetřit jen na ceně?
2: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
3: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka

0: grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
1: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
0: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
1: Nyní Tramín Červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 149,90. Albert.
0: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete
1: trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc.
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
4: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
5: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise, exkluzivně v Albertu.
0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
1: Mini burner se slaninou a sýrem za 69,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
6: Jdeš do školy?
7: Tak neporazitelně.
0: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Nice Boy Beans 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
2: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka od kosti 130 gramů u nás za 29,90, granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90, tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
4: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
5: Oh, soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skoutr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Card Extra. Milko máslo za 21,90, Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90 a kupon se slevou 30% na pultové sýry. Kaufland.
7: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
8: Chcete šetřit jen na ceně?
9: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
10: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti.
11: Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
12: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill.

0: Byl ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
1: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo excellent burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
1: Nyní Tramín Červený Sommelier Collection z moravského vinařství jen za 149,90. Albert.
2: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
3: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
4: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ni, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise, exkluzivně v Albertu.
0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc.
1: Mini burner se slaninou a sýrem za 69,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
5: Jdeš do školy?
6: Tak neporazitelně.
1: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Nice Boy Beans 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
7: Když stavíš Sparkside, stavíš jak Arnold. Wow. To je síla.
8: Učím se od mistrů.
7: Vždycky je co zlepšit.
9: Já se vrátím.
7: Na velikosti projektu nezáleží. Zvládnete to.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Rajčata soudková keříková 300 gramů u nás s apkou za 34,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Šunka od Kosti 130 gramů u nás za 29,90, Granko 400 gramů s apkou za 89,90 a školní batoh Minecraft za 799 korun. Albert.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: nálady. Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
1: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.

0: Arnolde, přestaň!
1: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Kart Extra za 99,90. Kaufland. Kauflandu již od středy Superkauf s Kaufland Kart Extra. Milko máslo za 21,90. Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 44,90. A Crazy Wolf energetický nápoj za 5,90. Kaufland.
2: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete trvanlivé mléko Albert za 9,90, Actimel 8 kusů za 69,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
3: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
4: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.
6: Hovězí trhané s bourbonem za 129,90 nebo Excellent Burger Angus za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Chcete šetřit jen na ceně?
8: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
9: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
8: Jdeš do školy?
7: Tak neporazitelně.
6: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, za body z nákupů získáte 50% slevu na sluchátka Nice Boy Beans 4. Do školy za neporazitelné. Albert.
7: Tento víkend levnější nehledejte.
6: Albert neporazitelný víkend. Vepřová panenská svíčková, kilo u nás za 129,90 a pistácie solené s apkou za 119,90. Jen v sobotu a neděli. Albert. Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Mini burner se slaninou a sýrem za 69,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Rio Mare při koupi dvou kusů za 49,95 za kus a Brev Power Active za 109.
10: Bila.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: České kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás kilo za 59,90, máslo s apkou za 19,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

0: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90, tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
2: Pozor, už jde.
3: Rychle, mami.
4: Hotovo, pojďte. Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
5: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
6: Dotár pořádá Maxi Výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung za výhodnou cenu.
7: To je mazec.
6: Dotár. Opravdový elektrospecialista.

0: pana Kota, nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Remember how the stars stole the night away.
8: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
9: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 tisíc korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 tisíc korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Tito rozkošní tvorové

0: se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Tak zásuvky jedou.
5: Díky moc. Co jsme dlužní?
4: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
6: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Sudokrém Multi Expert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multi Expert. Pro každého.
14: Dobrej por. Auajs, co to bylo?
15: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
16: Red Bull vám dává křídla.
17: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
18: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.

Sandy? Tell me about it, Stud.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
0: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku kámistři od Fochu vepřová pečeně kilo za 69,90. Kinder Surprise 3 kusy v balení za 59,90. A Bohemia Sekt z Kaufland Card Extra za 99,90. Kaufland.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně.
6: Tento týden meloun vodní za 14,90 a šunka výběrová za 14,90.
5: Bila.

Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi.

0: Ornitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko polotučné, litr za 6,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře, kilo za 59,90. Globus, tady se svět točí díky vám.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: I love you!
4: Protože chutná celé rodině.
5: Protože jo nakopne každý den.
6: Protože s jo je život růžový.
7: Jo, umění dělat život ovocnější.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
10: Nejde elektřina.
9: Zaplatíme vám novou. Innogy.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
17: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Stavebnice Lego Harry Potter a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
18: Welcome to the fantasy.

0: Flashbanka.
1: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: To je hodně nábytku.
3: Sedačky.
2: Třeba ty.
3: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivedit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: Remember how the stars stole the night away.
14: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
15: Scháníš stavební zakázky? Podnikáš? Jsi řemeslník? Řešíš, kde získat nové zákazníky? Na poptávej.cz najdeš každý den stovky nových zakázek z celého Česka. Vyber si tu svou a staň se spokojeným řemeslníkem i ty. Poptávej.cz. Nové zakázky každý den.
16: Unihobby.
17: Jednotka je na místě.
18: Flexa a kučka a ta...
19: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
18: Klepeta.
20: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
21: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
22: Zase jo.
23: A pořád se to vrací.
22: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
21: Helicit Neo s dvojím účinkem.
22: Jedna tobolka Helicit Neo
21: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
22: Nový Helicit Neo.
21: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
24: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
25: A jinde?
24: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
26: Já jsem také živý.
27: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
28: Ahoj, mami.
29: Dobrý den.
30: Jednoduše skvělá.
31: Gianna mia.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
32: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
33: Já ti nevím.
34: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
35: No jasně, že jo. E.ON.
36: Dobrý den.
34: Dobrý den. Jste tu dlouho?
36: Už přes 20 let.
37: Tak zásuvky jedou.
38: Díky moc. Co jsme dlužní?
37: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
39: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
5: Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
7: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
8: To je mazec.
7: Datart.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: mami, já mám mega hlad.
1: Rybičková.
2: Jednoduše skvělá.
0: Gianna mia.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Vyška to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivodit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Remember how the stars stole the night away.
12: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
13: Co to bude, mladá dámo?
14: Gran cappuccino.
15: Já si dám misku gran kaše.
16: A já jako vždy?
13: Horké granko.
12: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
17: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa.

0: Flashbanka.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
5: Zase jo.
6: A pořád se to vrací.
5: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
4: Helicit Neo s dvojím účinkem.
7: Jedna tobolka Helicit Neo
4: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
7: Nový Helicit Neo.
4: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
8: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
9: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Každý rodič umí něco jedinečného.
14: Máma. Mluvit dětskou řečí.
15: To umí maminka.
16: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
13: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
17: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
18: Maxi výprodej. Cenu jsme snížili i vysavači ETA, který vysaje i vice na jednou.
19: To je mazec.
18: Datart.
20: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: létě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Prázdniny končí, škola volá, zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
5: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
9: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
13: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových.

0: rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
1: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
5: Nejde elektřina.
4: Zaplatíme vám novou. Innogy.
6: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
7: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
8: Remember how the stars stole the night away.
9: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days. Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro s L-karnitinem bez cukru a sladidel za 19,90. Kaufland.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivodit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec. Remember
11: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
12: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Partners Banka.
1: V Datartu objednám.
2: A za půl hoďky vzadama vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Saďte na notebook Lenovo se stereo reproduktory s technologií Dolby Audio. Datart.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg a česká červená jablka 1 kg s aplikací za 21,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
3: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
4: Zase jo.
5: A pořád se to vrací.
4: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
3: Helicit Neo s dvojím účinkem.
6: Jedna tobolka Helicit Neo
3: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
6: Nový Helicit Neo.
3: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
7: Unihobby.
8: Jednotka je na místě.
9: Flexa a Kučka a ta...
10: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
9: Klepeta.
11: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
12: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
13: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
14: A jinde?
13: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
15: Já jsem také živý.
16: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.

0: naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Kaufland.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tada!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti. I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Tati, co to je?
6: To je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup. Atraktivní odměny. A nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
8: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
9: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
12: Objevte v Tetě slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu za 99,90. Nově v prodejnách i na e-shopu ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen.
13: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
14: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
16: Omoda.
17: Dotárk pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Zdarma vám přivezeme, vyneseme i zapojíme třeba chytrou a výkonnou prací věž Haier.
18: To je mazec.
17: Dotárk, opravdový elektrospecialista.
19: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
20: Nádobí Fabíne.
19: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
20: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
21: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need.

0: lepší život společně. Unika.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Aloha Zinger nebo Aloha Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
4: Medvěď musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí.
5: Pak hrnky, flešky, kufříky,
3: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
7: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda. Oh,

Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let.

0: korun nebo Pampers Premium Care různé druhy za 299 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější. Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátelé novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
3: Dobrý por.
4: Co to bylo?
3: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Remember how the stars stole the night away.
7: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
9: nejde elektřina,
8: zaplatíme vám novou. Innogy.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. S Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji a navíc můžete pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý, kus z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Kaufland.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: To je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra. Hrozny bílé, kilo za 34,90. A Toffifee Multipack za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
4: Každý jsme jiný. Ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
5: Volkswagen.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Ještě v červnu byla růžovou princeznou a teď se tak změnila. Moje velká holka.
8: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
10: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
11: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 25% na celé značky Ariel, Lenor, Jar a Ambipur. Ariel Gel 100 praní za 374,25. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: Datárt pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Dopřejte si skvělý obraz a chytrou zábavu s televizí Samsung.

0: za výhodnou cenu.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Kolekce MotoGP. Sbírejte repliky slavných strojů. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno.
0: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
3: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
4: Red Bull vám dává křídla.